mighty. Like, what's happening? He's too much.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Poslouchám radio, hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Opravdové hity prověřené čase.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

za ně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Zůzdím páplamen jako zlý tesaně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés,

0: Don Celadon, Pedro González a další.
1: Haló, kdo volá? To jste vy, Don Celadon? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
2: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi
3: Varlos, náš přítel!
1: Ano, a my mu musíme pomoct.
2: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
1: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
3: To bychom se měli nechat očkovat.
1: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Don Celadone, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
4: Nebojte se, perverézy, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si Doňo Mimoňo berete ty plesové šaty?
3: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
4: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane perverézy, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
3: Don Celadone, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
4: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte svůj vzkaz po zaznění bubnu.
1: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující tam, donesela done.
4: Počkejte, Juane perverézy. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. No, tomu nerozumím, tak půjdeme.
3: Počkejte, já tomu rozumím. To jsme my, vědí o nás, chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem perverézem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte, donesela done.
4: Vyndám si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, ukulu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak... A Hergot, furt je tak blízko.
5: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
6: Hej Radio.

Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

0: po víkendu vás s hlasatelmi rádia Hej z Českých Budějovic hlasí. Zdraví Marota a Mandy. No, 3 minuty po 6.
1: No, máme pondělí 11. května, já věřím, že jste si prodloužený víkend maximálně užili jak aktivním, tak pasivním odpočinkem, to znamená někdo pouze jenom šel na špacír, kola a tak dále, někdo aktivně pracoval na zahrádce nebo kolem domu.
0: Jak to víš, to jsi někde viděl, nebo to lidi?
1: No, myslím si, to lidi jsem viděl.
0: No, mysli, my, ale a mysle znamená místo.
1: A myslím, no jasně, a ty myslíš, že jako, co jako dělal, že se 4 dny váleli doma u televize, že bylo takhle hezky?
0: Hele, já si o jistý doby už vůbec nic nemyslím. Radši. Ono se to nevyplácí.
1: No tak hele, důležitý je, jestli jste si užili po svým, jste spokojený, no máme tady zase pondělí. Za mě ty 4 dny byly krátký.
0: Já jsem jenom všude viděl nějaký hřiště, nějaký dýmovnice.
1: Jo,
0: to jsem viděl, jo. Všude to tam lítalo a nějaký mlácení a pivo lítalo a...
1: Já jsem to do hloubky jako nehledal, ale viděl jsem a samozřejmě ty informace se ke mně taky dostaly. No hele, byla to divočina, když jsem tady četl různý názory, že to měli domluvený, že nešlo ani tak o hráče, ale o prestiž vlastně fanoušků jako takovej, aby jsme ve světě ukázali, že jsme jako borcí. No, nevím, já na fotbal nikdy moc nechodil, takže já to nechápu.
0: No jo, tak přejeme pěkný ráno a za chvilku vám povíme, co pro vás dneska máme.
1: Krásné ráno.

0: Osbourne, My Little Man na rádiu, hej, 6 hodin a 11 minut.
1: No a dneska pro vás máme vstupenky do letního kina Háječek, který je v Budějcích na 16. června, kde vystoupí Pod širým nebem skupina Lucie v rámci týdne v letňáku.
0: A my pro vás máme dva lístky, pokud byste chtěli získat, je to opět jednoduchý, podívejte se právě teď na sociální síť, přímo Facebook rádia, hej, nebo využijte Instagramu Rokový rádiovky, taky Facebooku Rokový rádiovky, je tam televizní. Je tam video.
1: Televizní video. Ano.
0: V kterém nabádáme k tomu, abyste si o lístek napsali a dozvíte se i v jakým způsobem.
1: No, tak pojďte zapůsobit a lístky můžou být vaše, takhle jednoduchý to je.
0: No, takže ještě jednou, Lucie, 16. června v letním kině v Českých Budějovicích v rámci akce Týden v letňáku.
1: No a pokud budete teďkon ven nebo vycházíte ven, doporučuji radši si vzít ochranné prostředky, myslím tím teda pláštěnku nebo deštníček, tady teda v Budějcích je to takový jako jarní, skoro letní deštíček, jsem tam, no tak je to krásný.
0: Tak děkujeme za radu, že si mám vzít deštník a my se jdeme vzít okno, páč tu máme vedro.
1: Ano.
0: No, no vidíš to. Tak hraj.

0: 17 minut po 6. hodině ranní posloucháte Roku radiovku ze studia České Budějovice. Mandy a Marota jsou na svých místech. No a včera oslavil 660. narozeniny irský zpěvák Bono, který je už od roku 1976 zpěvákem a hlavním textařem čtveřice U2, nebo U2, já nevím, jak to znáte. No a nejslavnější irská kapela má v diskografii 14 studiových desek, jejich celkové celosvětové prodeje činí přes 170 milionů. No a nejúspěšnější nahrávkou je The Joshua Tree, pátého alba U2 se prodalo 25 milionů, no a kromě hudby se Bono věnuje také aktivismu, filantropii a podnikání. No a s manželkou Ali, kterou poznal ještě ve škole, mají 4 děti. Ježiš, to je krásný, to je nádherný příběh.
1: 4 děti, jo.
0: No, a od školy jsou spolu, chápeš, no?
1: To je jako Bon Jovi, ten taky chodí s tou jeho máňou od školy.
0: To je romantika, prosím vás, jo? To je vysvětlý.
1: Aspoň teda, nevím, jestli se třeba rozvedl, ale vím, že taky. Ne, počkej, ne Bon Jovi. Ten Robert Smith.
0: Jo?
1: Skjur.
0: No vidíš, Ježiš, to je krásný. Tak si se hádají, no určitě, buďte naprosto v klidu.
1: A tak já dnes si, kam budu šáhat po druhý, tak nechám to být.
0: A ono to je furt stejně to samý.
1: No právě ne.
0: No ale je pravda, že
1: můžu na začátku, když jsi chytrej, tak to necháš být, víš?
0: Ženy či dívky, u který prostě poznáš, že jako sice se pohádáte, ale nevyčistí se vzduch a je tam týden, se nemluví a tak, za mě je to hrozná blbost. To je ztráta času.
1: Blbost, no, tak...
0: Jako když se chcete s někým hryznout, tak během 10 minut vyřízí, no, a za 4 hodiny už pijete kávu a znovu se spolu smějete. Takhle myslím, že by to mělo být.
1: Ano, a ne, tak to, co ti je?
0: Nic. Co ti řekla nic? No tak to je průser.
1: No přesně, jak je tam, hele, jak tam vysekne nic, tak...
0: To je konec, prosím vás, nic je nejhorší odpověď. No ale tak samozřejmě zkušení vědí, modří vědí, že jo, takže...
1: No tak Bonovi přejeme hlavně zdraví, že jo, jeho včerejším narozeninám. YouTube nedávno vydali zase nějaký písničky nový, já jsem to ještě neslyšel, to nestíhám, oni předtím taky něco vydali a furt něco...
0: A to se jmenuje už Almanach, ne?
1: No nevím, ale když chceš, tak si pustíš co YouTube, no Achtung Baby ne.
0: No jasně.
1: No nebo Joshua Tree, no, ale Achtung Baby je lepší.
0: Přesně tak, já s tím souhlasím.
1: No, tak děkuji, jo? S tím souhlasím.
0: Ich bin fix und fertig, jo.

0: Pane docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio

0: rokovou rádiovku na rádiu Hey, právě nám dospíval Joe Lynn Turner. No a musíme připomenout, že už to klepe na pupek, už se to blíží a Metal Fest za chvilku vypukne 5. až 7. června v amfiteátru Lochotín v Plzni. Samozřejmě opět našlapaný line-up. V pátek, hele, hlavním tahák by se dalo říct, že jsou Pain, Anthrax a taky Acepti, že jo. Sobota bude patřit Avantage, taky Camelot, do toho šlápnou, ale pěkně. No a neděle, to bych se chtěl podívat. Tam je Sepultura, Battle Beast, dokonce i Godhard a Eclipse.
1: No. Je toho dost.
0: Že lupeny jsou ještě pořád k dispozici, pokud chcete, tak můžete zakoupit.
1: A budete zakoupen a vyrazíte. No každopádně já taky zmíním, že partnerem rokové rádiovky je PS Patrol, který vám komplexně moderní a levně zajistí ostrahu průmyslových objektů, staveb a rodinných domů, včetně připojení na pult požární ochrany, které přenášejí na vlastní dispečing. Nikdy však nebude fyzická ostraha plně nahrazena AI, ale může vám hodně snížit náklady na ostrahu objektu až 80%. No mají i vlastní výjezdovou skupinu, mnoho dalšího, no a to jsou PS Patrol s více než 20 letou zkušeností na trhu v oblasti ochrany vašeho majetku. Bližší info najdete na webu ps-patrol.cz.
0: No, ladíte takovou rádiovku a připomínáme, že pro vás máme lístky na koncert kapely Lucie, která vystoupí v červnu tady u nás v Českých Budějovicích v letním kině.
1: V rámci týdne v letňáku.
0: O lístky si můžete napsat na náš Facebook, tak tam koukněte, jo? Pěkný ráno.
1: Krásné ráno.

Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na rádiu hej, i na podzim zábava klíčí.

0: Posloucháte rokovou rádiovku na rádiu Hej, 3/4 na 7 je aktuální čas na mých digitálkách.
1: No a květem prověří vaše hadice, kohoutky, čerpadla.
0: Moje hadice?
1: No, tvoje hadice, ano. No, květem.
0: Květem to prověří.
1: Je jaro, viď, se to všechno pučí, viď.
0: Moji hadici už dlouho jenom prověřoval.
1: No já ji prověřovat nebudu.
0: No to, kdybys byl tak hodnej teda.
1: Pojď sem. No a ty hadice odpočívaly teda přes zimu, no a právě Neptun má velký výběr všeho kolem vody. Obchod najdete na Rudolfovské 113 tady v Českých Budějovicích, nebo naštivte web neptun.cz. Tam se vám na hadice podívají. No a pozor, prosím tě, jsem tady našel se jako zajímavost, jo. Odškodné ve výši 986 euro, zhruba 24 tisíc korun, vysoudil na cestovní kanceláři německý turista za to, že na dovolené v Řecku nemohl najít u hotelového bazénu volné lehátko. Přestože vstával velmi brzo, byla všechna místa už rezervována tím, že jiní hosté na lehátkách nechávali své ručníky. Já to říkám furt, není to problém Čechu, je to problém celosvětový. Lidi, já s tím taky zkušenost, přijdeš sedm na pláž, naházený ručníky. Jo, nechtěl jsem být stejný jako oni, ale...
0: To dám pryč, ne?
1: No, dobře, no tak jako nechtěl jsem být stejný jako oni, bylo ještě volný lehátka, tak jsem ho tam teda taky dal. Jedeš na dovolenou, že jako seš v klidu, že se vyspíš, hovno, s tím musíš stát, jít a položit si ručník.
0: No to je neuvěřitelný.
1: Je to neuvěřitelný, je to takový, řekněme, fenomén.
0: A vidíš to, a mě v Dubaji ukradli ručník na pláži. Krásný velký ručník jsem měl, lehátko jsem neměl samozřejmě, tak jako to tam si lehneš, jsem na písek. Hele, já jsem se vyčurat, sečej ručník pryč.
1: No přitom, ty si řeknu jako zrovna ta...
0: Co jsi dělal tím froťákem?
1: Nevím.
0: Takový vůbec... takový hebučky.
1: Ale tam si jako za mě nikdo právě moc nedovolí a to mě docela překvapuje, no, že zrovna tam.
0: Ano,
1: jako.
0: Právě tam normálně na pláži Jumeirah Beach mi normálně nikdo, tam lepší pláž není, ale máme ho čorli.
1: Prosím tě, když mě tak jako uvědomuji, jak tě znám, neměl jsi náhodou, naležel jsi na nějakým plakátu s podpisem nebo něco?
0: No právě, že ne, ale chtěl jsem si kupovat ručník Iron Maiden obrovský, no. No, ten bych si tam vzal. Tak ho ani nevybalím, my mi štípli možná z té plážové tašky, kterou jsem táhl vždycky to sebou na pláž. No.
1: Takže ano, fenomenální ručníky na lehátkách, prostě funguje to po celém světě. No,
0: no a jak se to tak, ale nějaký ten hotel přece má v rámci...
1: Hele, v rámci asi hotelu, jako no? Samozřejmě to mají třeba zakázaný, ale tohle je třeba na pláži u moře, kde máš takový ty lehátka s tím přístěžkem, jo, no, kde tak, no, tak tam
0: to,
1: jako...
0: Hele, ale to tak je, kdo dřív přijde, ten dřív mele.
1: Ale tak
0: a opaluje
1: strany,
0: se.
1: Ano, no, no, to je pravda.
0: Rozumíš,
1: a když seš na dovolení, co budeš spát do 11, máš ležet na pláži, opalovat se, hned od 8, nazdar.
0: Vůbec na nějakou dovolenou nejezdí, protože je nebezpečný teď. Ty jsi chtěl někam letět a slyšel jsi to tady na letišti u nás, že to
1: bylo jinam, to bylo do Řecka.
0: No to je jedno, ale ty, kam to letíš, na Kretu? Ne, na Malorku.
1: Vyvala Espaňa, no.
0: Vyvala Espaňa, no aby to nepřišlo taky, že to zruší, jo?
1: No, já myslím, že to dobře dopadne.
0: No zjistí si to, hele, prověř no. Si to, prověřuj. Víš, jak to je, důvěřuj, ale prověřuj.
1: Tohle není doma moje práce.
0: Ne, takže Jana bude vědět, jo, kdyby náhodou.
1: Ano, přesně tak.
0: No tak každopádně, pokud poletíte na Malorku, tak hezkou dovolenou.
1: Děkujeme.
0: A nikam nejedu.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Je přesně 7 hodin, vyladíte rokovou rádiovku na rádiu Hey, Marota a Mandy za mikrofonem. No a můžeme si dát Halloween, který nám v létě zahrajou na festivalu Masters of Rock. Pěkný ráno.
7: Krásné ráno.

0: jsem to do té díry zasadil pěkně, viď?
1: Krásně, no a to je přesně ten typ té muziky pro milovníky závěru, komu to ještě nestačí. Krásně, no, to bylo připravované samozřejmě.
0: No tak jasně.
1: Přehled o muzice, že jo, co jak hraje, kde to jsou díry a tak dále, všechno tam máme.
0: Mimochodem poslední album Vet je výborný teda.
1: Jo, neslyšel jsem.
0: No tak, kde bys taky k tomu přišel, že? No. To už to není doktor Alban.
1: Doktor Balvan, no jo, no.
0: No dobře, takže dneska pro vás máme lísky na Luci, která tady hraje u nás budějící v letňáku, protože u našem letňáku nejsou jenom filmy, ale i kvalitní hudba.
1: Ano, je to v rámci týdne v letňáku, který se tu pravidelně koná, vystoupí tady 16. června, no bude to samozřejmě pod širým nebem, jak jinak, když je to v letňáku, tak letňák nebude uvnitř, že jo? V zimáku to by bylo potom.
0: V zimáku?
1: No.
0: Myslíš Budvar aréně. Tam zase bude něco v zimě, jaký ty týmy,
1: jo,
0: a Eláni a...
1: Kabáti
0: tam budou vlastně, taky. Jo, takže lístky na Luci pro vás máme, stačí se podívat na Facebook Rádia Hej, nebo na Facebook Rokový rádiovky, případně i Instagram Rokový rádiovky, napište komentář a my vám ty lístky pošleme, jo? Dva už jsme poslali, tak ještě budeme hodní a dáme vám ještě dva.
1: Ježišmarja, to je paráda. Takže žádný stres, všechno máme.
0: No.
1: Ještě něco chceš?
0: Slyšíš to? Z té ulice, co to je?
1: To je doprava.
0: To je doprava, tak...
1: Ano. A nebo doleva, jak chcete. A víme, že v Českých Budějovicích je teď doprava velice přísná.
0: Ano, já si právě říkám, jak to, že něco vůbec jezdí, když se tady vlastně jezdit nedá, Budějící, tak mě to zarazilo, že slyším auto.
1: Zrovna minulý týden jsem viděl mapu uzavírek, říkám, pecka, do toho zavřeli další ulici, která byla průjezdná. No tak musíme to nějak opravit. No.
0: Jo, tak oni to stejně tam dají nějakou tu záplatu, viď?
1: A spíš mi to jako přijde, jak furt uzavírají další jako stylem, takže vy budete furt jezdit tím autem, jo?
0: No.
1: Tak pojď sem, já vám ještě dám.
0: Proto já chodím pěšky.
1: No tak to víme.
0: Ale stejně mi přijde, že ty silnice, které opravili třeba nedávno, takže tam spíš jako zase nějaká záplata, než by to bylo celý.
1: Tak musí se to dělat práce pro práci, že jo? No, aby byla furt práce.
0: Aby byla furt práce, přesně.
1: Udělejte to tak akorát, aby byla zase práce.
0: Aby jsme za rok to mohli se rozkopat. No,
1: přesně.
0: Dobře, tak jo.

0: Europáci, jarabáci na rádiu, hej, 7 hodin 18 minut, aktuální čas.
1: No a budou co nevidět vydávat taky desku, vidíte,
0: ano, novou.
1: Vlastně je to tak. No a partnerem rokové rádiovky je Robert Janáke Sero, no jestli právě ty hledáš práci za volantem, tak právě společnost Janáke Sero přijímá řidiče skupiny C a E pro mezinárodní dopravu. Pracuješ od pondělí do pátku, víkendy volný, získáš náborový příspěvek 50 000 korun, motivující mzdu, roční prémie a nějaký ten firmní benefit. Hele, moderní vozový park, přátelský kolektiv, stabilní česká firma. No a pokud chceš nastartovat právě ty kariéry řidiče, více najdeš na webu robertjanák.cz.
0: No a my jsme tu zmiňovali, že už za pár dní vypukne v Plzni Metal Fest, no a léto bude samozřejmě festákový jako obvykle, no a po Metal Festu se blíží další velký festival Basin Fire Fest ve Spálení Poříčí, ten proběhne ve dnech 24. až 27. června. My jsme vám rozdávali tady na rádiu hej lupeny, ale ještě pro vás nějaký máme, takže samozřejmě si o ně potom budete moc nějak napsat. No a kdo vystoupí na letošním Basin Fire Festu? Hele, je to našlapaný. Ve čtvrtek hlavní tahák, legendární Wasp, Blackie Lawless, to bude neuvěřitelný, jedu, musím vidět asi po 50. ale to už jako...
1: obsese, to je obsese.
0: Ano. Taky se můžeme těšit na poctu kapele Dead v podání členů kapely Dead, Dead to All. Pátek bude patřit Paradise Lost, Steel Panther, Six Feet Under, no a sobota bude taková klidnější, hlavním tahákem je Apokalyptik, ale přitvrdíme také, budou mít Plan Dead, takže i Root dorazí Big Boss, sám velký Big Boss,
1: no,
0: bude kázat, rozumíš, jo.
1: Ve jménu syna i Ducha svatého. Ano, jedeme, hrát mě do strun.
0: 6, 6, 6, 6, 6, je 666. Umí počítat, no.
1: No tak každý něco umíme, no, tak je to hezký, když se mu to potom stane takhle zábavou a ve své podstatě se tím živíte. Samozřejmě bychom vám to přáli všem, aby každýho svá práce, řekněme, nějakým způsobem bavila, ještě ho prostě živila. No a chodit do práce s úsměvem, že tě to baví, když to je to nejhezčí, co může být.
0: Tak do práce můžeš dojít s úsměvem. Ovšem, potom se ti nesmí ten ksich trošku pokazit.
1: Jako protáhnout.
0: No,
1: tak samozřejmě máme, jako ne, úplně všichni jsou skvělí, no ale vždycky si s tím dokážeme určitě nějak poradit.
0: No tak hlavně šéfa, abys měl dobrýho.
1: No, to mám.
0: To máš.
1: Já jo.
0: No tak, hele, tak...
1: Tady ve studiu mám taky dobrýho šéfa. Takže...
0: No, já jsem tvůj šéf. No, ty to tady řídíš většinou ty, ale to nevadí. Takže pro všechny šéfy pustíme další muziku, třeba Manic Street Preachers bych to viděl.

0: No, my jsme spadli z měsíce přímo sem do studia Rádia Hej, měsíce přímo do obejváku a vysíláme tady, viď?
1: No, my tady vysíláme, no a taky ještě tady s náma vysílá náš partner, kterým je dopravní podnik města České Budějovice, děkuji, se kterým můžete vyrazit na výlet a objevit kouzlo Kutné hory a navštívit zámek Kačina. Čeká vás den plný historie, architektury a jedinečných památek zapsaných v UNESCO. Součástí programu je komentovaná prohlídka Kutné hory i zámku Kačina. Je to 23. května, odjezd je z areálu dopravního podniku města České Budějovice, to znamená tady z Budějic. No a ceny jsou od 890 korun. Bližší info najdete na webu dpmcb.cz. Zřejmě asi na pětku dozadu to bude dražší. No.
0: A když už v Kutné hoře budete, tak opravdu tam je to krásný. My jsme tam hráli nedávno a doporučuju, pokud budete mít žížu, dát si nějaký dobrý koktejl, případně nějaké alkoholické nápoje, který vás rozstřelí až na Mars. Tak koktejl bar v Barborské ulici, hele, tam to žije.
1: Jo?
0: No, ale střel byla strašná.
1: Budu se vyzkoušet. Já mám rád ty míchaný drinky.
0: Tam poslal si tenkrát pět vodek. A Long Islandy, hele, no, nebylo mi nejlépe druhý den.
1: Jo, jo, ale tak ten večer to stojí za to.
0: A je hezká Kutná hora.
1: Jo?
0: A mají tam jednu výbornou kavárnu, přímo s prodejnou vinilů. Že sedíš, piješ kávu, případně něco jiného, a za tebou jsou desky.
1: To je něco pro tebe, víš?
0: Jo, já jsem neměl čas tam prohrabat, ale musím, až tam teď zase hrajeme tam nějak 27. června, tak to tam musím prostě
1: pro... Jdeš den dopředu a
0: ne, ne, to nemůžu, ale ten den musím nějak tam dřív dorazit a prohrábnout to tam, no.
1: No jo, no tak vidíte, tak máme pro vás nějaký tipy, kam můžete vyrazit.
0: Kutná hora kvalita, takže doporučujeme i klidně autobusem, pěkně to.
1: Doporučuji koudelníku v Syrii.

0: David Kolera to rozsvítil brutálně až kopky. Ty si poslouchal si činel na každou tu pic.
1: Jo, jasně, poslouchal. No.
0: Šikovný genius. Dobře, to vymyšlení. No, Luci jsme si pustili, protože rozdáváme dneska lísky na jejich koncert, který se uskuteční 16. června v Letním kině tady v Českých Budějovicích. V akci Týden letňáku.
1: Krásně jsi to řekl. No ale to není všechno. Výstaviště tady v Českých Budějovicích se od tohoto čtvrtka 14. května do neděle 17. května stane centrem inspirace pro zahradu, dům, bydlení a gastronomii. Začíná totiž 33. ročník jarní výstavy Hovy. Hobby s ním se koná již po čtvrté národní potravinářský veletrh Czech Food Expo, takže jako návštěvníci získáte jedinečnou výhodu dvě v jednom. Za cenu jedné stupenky můžete navštívit obě akce a užít si program kombinující praktické rady pro kutily a zahrádkáře s kulinářskými zážitky. Je tam spoustu doplňkového programu, třeba v pavilonu T2 budou RC modely.
0: Jo, to jsem se taky doslechl. No. A budeš tam zase?
1: No, nevím, myslím si, že v neděli, v sobotu něco mám, ale jo. Možná v pátek odpoledne zajdu si tam.
0: To víme, že v sobotu chodíš po nákupech, no. To bude kaufán zase.
1: Nebudu, v sobotu nemůžu teď, budu od 8 u ledu.
0: Jo, u ledu budeš.
1: No, budu na hokej.
0: Dobře. No a jo, kdybyste na hobby chtěli vyrazit, tak samozřejmě můžeme vám taky poskytnout lupen. Pošleme vám ho klidně mailem, tak si napište zase, jak říkám, buď na rokovou rádiovku, nebo na Mandimu, nebo případně mě na Instagramu Marotosaurus a Mandima Mandinátor TV.
1: TV.
0: Asi furt myslíš, že je televizi.
1: To byla jiná zkratka, tak jsem ji prostě musel vzít. No nicméně, ještě vlastně na rokovou rádiovce máme tam příspěvek právě o hobby, tak si můžete klidně napsat i pod něj.
0: No, vidíš to. No. Je to tady všechno máme, vám pro vás dáme.
1: Dáme.
0: Máte to? Máme to.
1: Tak to máte.

0: Smashing Pumpkins nám uzavřeli pomalu a ještě dnešní rokovou rádiovku na frekvenci rádia. Hej, je 7.48.
1: No a stále si můžete ještě napsat, dneska rozdáváme lupeny do letního kina Háječek na Luci, kteří zde vystoupí 16. června v rámci týdne v Letňáku.
0: V Českých Budějovicích.
1: V Českých Budějovicích, no, co ještě řekneme?
0: No, nevím, tak co tam...
1: No, prostě můžete nás samozřejmě sledovat na sociálních sítích, Instagramy, Facebooky, Rokvarady, no. Hey Radio, Kváta Klasika, můžete nás poslouchat i online, pokud na webu najdete heyradio.cz.
0: A když ty vezeš v okno a zařveš, tak ti můžu poslouchat z balkonu.
1: To můžou, tak jestli jste tady nějaký fanoušci pod balkonem, tak my s vás teď dojdeme pozdravit po vysílání.
0: Teď tam zrovna přilítnul holub. Holub, doktore holube!
1: Pojedete letos na dovolenou.
0: Do Afriky?
1: Ne, už se tady zvolil dost.
0: Nikam. Takže ať ten holub taky odletí a my tady zase zesere celý parapet. No, to je bomba.
1: No a samozřejmě moudro na závěr. Jdeme na to. Erekce u mužů po 50 je jako diamant. Ne tak tvrdá, ale velice vzácná. Všechno dobře dopadne.
0: No, to je vybroušený humor.
1: Mějte se krásně. Hezký den.
0: Ahoj.
2: Perfektná muzika. Hey Radio, Hey Radio, Hey Radio. www.heyradio.cz

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.
2: Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky. Přidáme maso

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Hraní Ezer, hraní Prout a partnerem hraního Ezeru je stavební holding Enteria Pardubice. Jsme český stavební holding na pevných základech.

Pondělní ranní éter, ranní proud odstartoval skvělý Alice Cooper. My jdeme dál do muziky, také nás čekají další informace. Po bouřkách se citelně ochladí počasí aktuálně s Veronikou za okamžik.

0: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, na většině území přehánky nebo déšť i místy bouřky. Nejvyšší denní teploty 16 až 22 stupňů Celsia, teplota v 1000 metrech na horách kolem 12 a foukat bude čerstvý až silný jihozápadní vítr. Dobrý start do nového týdne vám ze studia přeje Veronika.
2: Takže děkujeme a my frčíme do muziky playlist ranního éteru. Pojďme na to, Volbeat!

Další parádní hitová muzika v raním metru, v raním proudu Kysliny na met. 7 pouhých minut jdu půl deváté. Honza Riedl by měl dorazit. Zítra se znovu těšte na start pici Rádia Hej, kterou povezeme právě k vám, třeba právě k vám nebo k tobě.

0: www.bayradio.cz.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál Jip, Staré Hradiště.
2: Full time rock for you.
3: Jedeme dál s Raním Proudem. Honza Riedl někde zaspal, ale věřím, že informaci dostal. Tak se necháme překvapit.

Dámy a pánové, jedeme to s vámi v rytmu ranního etu, ranního proudu Vision of Atlantis, 40. minuta po 8. po 8. raní. Jedna z nejlepších pizzerií, pizzerie u Mnicha, Hrochův Týnec, okres Chrudim, okres Pardubice, ano právě tam rádio, hej, k vám vozí pizzu. A už zítra si přivezeme další. 723 690 071 zítra budete volat a dáme si dalšího výherce.

A včera jsme mezi vás spustili také inzerci a reklamu anonce, že můžeš soutěžit třeba v Chorvatsku, protože tam odsud pohodlně zavoláš sem do studia raního éteru, raního proudu a my ti to připravíme, až se vrátíš do České republiky.

čas tam letí, utíká to 8:45. Škeranko, Demon tady za námi, před námi reklamní čas, který vyplní regionální kapela Parta Trilobit Rock.

My jsme se s kapelou Hammerfall dostali skoro k deváté, celé k deváté raní. Powerwall, to je další muzika, kterou nabídnu v raním proudu a také nás bude zajímat samozřejmě lední hokej, mistrovství světa.

0: iRadio.cz.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
2: Víte, co je to volatilita?
3: Nutkání chovat se jako vůl?
4: Jo, to je opak promiskuity.
3: To je, když někdo pořád volá?
2: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte. 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů. Ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
5: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká roková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026, buďte u toho s námi.
6: Čau, tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový singl Staň se hrdinou, protože přesně o tom tenhle závod je, překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Rádio Hey bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.
7: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hey Radio.
0: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
8: Dámy a pánové, to neskutečně je to tak. Frčíme do další části, další hodina ranního proudu, ranního eteru, 5. minuta po 9. škvora.

tenhle čas a tuhle hodinu nastartoval skvělý Petr Hrdlička, nikdo jiný než kapela Škvor. Poslouchej, Traktor, Šachovnice. A já vám všem moc a moc děkuju za vaše milá přání na facebookových stránkách. Díky ještě jednou.

0: Na křídlech andělů Citron, česká lajna za námi, Veronika před námi.
1: Dnes bude převážně oblačno, na většině území přehánky nebo déšť i místy bouřky. Nejvyšší denní teploty 16 až 22 stupňů Celsia, teplota v 1000 metrech na horách kolem 12 a foukat bude čerstvý až silný jihozápadní vítr. Dobrý start do nového týdne vám ze studia přeje Veronika.
0: Možná, přátelé, dámy a pánové, právě vy přemýšlíte, kam nastoupit do nového zaměstnání. Ano, jeden z největších stavebních holdingů, Enzelia Pardubice, nabízí pracovní pozice. Mrkni na webové stránky velkaparta.cz.

ještě český rok, kabáty, Western Boogie, no a my si dáme něco zahraničního, tedy pojďme na AC/DC a já mám ten drink, který se tam vlastně hraje, o kterém se tam zpívá, tak já vám ho dám, protože já teď sleduju facebookové stránky a nádherně píšete a moc děkuju. Děkuju za to, 9 minut, teď už 8, do půl desáté.

pomalu, ale jistě se blížíme ke 40. 40 minut to prváte, ale Škodovka naskočí v 10 hodin. Nás ale čeká ještě poslední informace z ledové plochy.

Dámy a pánové, kdo jiný a lepší by měl být ve finále samotného ranního éteru Radio Proudu než Lemmy Kilmister Motorhead. Poslední informace, lední hokej mistrovství světa ve Švýcarsku. Pojďme na to, mistrovství světa ve Švýcarsku může vzít Radim Rulík, 22 hráčů a 3 brankaře. Nominací trenér zveřejní dnes večer na letišti, až se tým vrátí ze Švédska. Ve hře jsou minimálně 3 noví hráči, kteří se mohou připojit. Jenom zmíním, že na ty hráče, které jsme vždycky očekávali a mysleli, že tam budou, tak tam víceméně letos nebo v tomto utkání, v tomto klání mistrovství světa nebudou. Ale více už budeme řešit společně s Paulem Hedinkem, který to bude sledovat živě live, co se týká vůbec švédského mistrovství. We'll be right back.

Dámy a pánové, náš čas vypršel, budeme se pomalu loučit. Aleš Konopka se na vás těší krátce po celé po desáté. A co je úplně jasné, že jeden z největších stavebních holdingů v České republice, holding Enteria Pardubice, je partnerem raního éteru, raního proudu. Enteria hokejová hala, Enteria HC Centrum Pardubice, Enteria, to jsou nové bytové jednotky v Přelouči, hodinářka, rezidence.

0: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Rádio Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
4: Každé ráno na Rádiu Hej, Milan Krčil je nej. Ale ten se pro dnešek už rozloučil a vítá vás u dalšího dopoledního vysílání Big Beatu Aleš Konopka. Takže ahoj tvrdé rockerky a krásní rockeři. Máme před sebou dvě hoďky informací a snad i dobré nálady při pondělku, ale hlavně máme připravenou další muziku, jakože třeba Kabáti nám zahrají. Nebo i Kiss v této hodince zazní, ale i právě teď kapela Alkehol a jejich libovka nazvaná Lehce nad věcí. A to platí i pro vás, kamarádi. A jak říkával Jiří Voskovec, lidstvo se zmítá v nejistotě, jen my alkoholici víme, po čem blbneme.
5: Hey, hey, hey, hey, Radio Cezar.

0: Ladíte dopolední éter Rádia Hej. Máme 10 hodin a 16 minut. Každou hodinu vám přinášíme informace o tom, jaké bude počasí. A od toho tady je kdo? No od toho je tady Verša.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno, na většině území přehánky nebo déšť i místy bouřky. Nejvyšší denní teploty 16 až 22 stupňů Celsia, teplota v 1000 metrech na horách kolem 12 a foukat bude čerstvý až silný jihozápadní vítr. Dobrý start do nového týdne vám ze studia přeje Veronika.
0: Děkujeme, Verčo. No to nejsou ale úplně dobré zprávy. Neděláš nám radost vůbec, Verčo? Ale my si uděláme radost kapelou Kiss, jak jsem slíbil, je tady Crazy Crazy Nights.

0: nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: na mé straně. Zůzdím pál plamen jako zlý tesaně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně.
1: Kapela Lauter na rádiu Hey a jejich Sígr. Děvčata, dávejte pozor, ať si nenarazíte nějakého takového Sígra, aby vám třeba neskazil život. Však víme, že jo, víme, jak to chodí. Tady ale na netu píšou dámy, že ženy jsou zvláštní stvoření, dokáží údajně rozeznat 348 odstínů rtěnky, ale normálního chlapa od pitomce ne.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
2: Rádio Hej. Jenej.
3: Jenej.

Vítáme vás v našem relaxačním centru. Zaujměte pozici lotosového květu. Teď uchopte své pivo a napijte se. A nyní relaxujte při poslechu nebeské hudby, která právě přichází na vlnách rádia Hey!

0: Chceš být duševně čistý? Tak relaxuj při poslechu Rádia Hej.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

jsme, přátelé, s chutí zavzpomínali na Jirku Schellingera, taky Jahody Vražený. No a teď už tradičně se pojďme podívat taky v tomto dnešním dopoledním vysílání do kalendáře, abychom zjistili, že dneska máme 11. května, máme pondělí a odstartoval nám 20. týden v roce 2026. A svátek má, pozor, Svatava. Ženské křestní jméno Svatava má slovanský původ, vyvinulo se ze staroslovanského slova svet s významem silný, velký, jakože tedy silná, velká nebo mocná, se také překládá jméno Svatava. V novodobém výkladu jméno zaznamenává taky něco jako svatá, respektive svatá řeka. No a odvozuje se od přídavného jména svatý a slova ava, tedy řeka a voda. A Svatav máme v České republice podle Centrum.cz 4863 dívek a dam a tím pádem se umisťují na 116. místě, tedy co se týče nejčastějších jmen dle jmenné statistiky u nás v České republice. Tak my gratulujeme, přejeme všem svatavám hezký svátek, oslavte to, buďte stále s námi na rádiu, hej, a my vám dneska po celý den budeme hrát, no to je privilegium. Tak si to užijte a připijíme vám na zdravíčko.

0: Outboy na rádiu Hey. První hodina dopoledního vysílání rádia Hey se chýlí ke konci, tedy ta hodina, kterou vysíláme z opavského studia. No a my ještě stihneme Aerosmith, ale předtím nám ještě Vlaďka řekne, jaká je momentálně situace na cestách v dopravě.
1: Dopravní expres.
2: Stále je uzavřená dálnice D7 na 42. kilometru na trase z Chomutova do Prahy z důvodu dopravní nehody nákladního vozidla s dodávkou. Provoz je veden v místě nehody přes souběžnou odpočívku. A se zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy. Na 139. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s dodávkou. A k další dopravní nehodě nákladního vozidla do světelné šipky údržby se vyšetřuje na dálnici D11 na 14,5 kilometru ve směru na Hradec Králové. Nehoda blokuje pravý jízdní pruh a zdržíte se zde okolo 15 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.

výstružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Bylo 11 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
1: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Ahoj rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. U Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy, ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
5: Hej! Hej Radio CZ.
6: Zaprášená fotka z let neurčitých

0: metalovej ploužáček Caravan Snů, kapela Kex. No a jsme vida v další hodince té poslední dopoledního pondělního vysílání Sobavského studia. S vámi je stále Aleš. No a my teď, přátelé, budeme gratulovat, protože dneska slaví své 60. narozeniny Christoph Doom Schneider, což je bubeník německé kapely Rammstein. Narodil se ve východním Německu v Berlíně a ještě si stihl odkroutit vojnu pod křídly Varšavské smlouvy v armádě NDR. V muzice začínal hrou na trubku a nutno říci, že mu to foukání docela šlo. Pak však podlehl svodům bících. Rodiče z toho moc nadšení tehdy nebyli, takže začáteční fáze začala tlučením do plechovek a hrnců, ale pozor, ve 14 se konečně dočkal svých prvních skutečných bubnů. No my pochopitelně gratulujeme k 60. Christopherovi a přejeme hlavně to zdravíčko. A muzika tam bude sama, to je jasné. Však posuďte za chviličku sami. Jsou tady Rammsteini.
1: Radio Hey, já, das schmeckt gut. Natürlich, natürlich.

0: éteru Rádia Hej s Lejlou. A naše Verča je neodbytná a zase se tady tlačí za mikrofon, že musí dát další předpověď počasí. Tak pojď, Verunko. Ještě, že máš tak krásné ty oči.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno, na většině území přehánky nebo déšť i místy bouřky. Nejvyšší denní teploty 16 až 22 stupňů Celsia, teplota v 1000 metrech na horách kolem 12 a foukat bude čerstvý až silný jihozápadní vítr. Dobrý start do nového týdne vám ze studia přeje Veronika.
0: Tak slyšeli jste, Verču, déšť a bouřky nám dnes předpověděla. No nedá se nic dělat, počasí neporučíme, tak deštníky sebou. Ale pozor, kamarádi, podle všeho nás Rusové opět předběhli. Jejich výzkumníci totiž vyvinuli pilulku, kterou když si vezmete, tak nezmoknete.

Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Je nej.

0: Tohle to musí rozhejbat každýho úplně. Scorpions The Scratch. Takhle se jmenuje tahle jejich libovka. No a jak se nám to hejbá, v dopravě nám nyní řekne na Hej Rádiu Marcela.
1: Dopravní expres.
2: Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna se tvoří kolona před sjezdem na Slavkov. Zpomaluje se na 211. kilometru a zdržíte se 15 minut. S kolonou počítejte na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Na 15. kilometru je po nehodě průjezdný pouze levý jízdní pruh. Kolona od 13. kilometru a zdržení je 15 minut. 15 minut se zdržíte na dálnici D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova. Kolona je tam z důvodu omezení u letiště. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
0: Děkujeme, Marcelo, a teď už, přátelé, zpátky k muzice. Je tady Man Over.

0: ladíte Radio Hey, to byly Slady, Me and the Boys. Přátelé, zpěvák Biff Byford v lednu oslavil 75. narozeniny, přesto Saxon vede k vydání dalšího studiového alba už 25. Jak prozradil nástupce Fošny Hell, Fire and Damnation, Oheň a Zatracení by měl vyjít z kraje příštího roku. Heavy metalový veterán se o novinku podělil exkluzivně v rozhovoru pro francouzský podcast Last Ride. V němž dokonce upřesnil, že deska vyjde 22. ledna roku 2027. No dobrá, počkáme si.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, radio, hey, radio.

Blaze of Glory a Bon Jovi na rádiu Hey. No a dámy a pánové, chlapci a děvčata, poslední informace dneska a ta nejdůležitější. Nejen toto dopoledne, ale pro celý den. Protože náš kamarád, kolega Milan Krčil má dnes narozeniny. Milánku, jestli posloucháš, kolego můj milý, přejeme ti za celý kolektiv Rádia Hej všechno nejlepší. Hlavně je to zdraví, to je to nejdůležitější. Aby si měl hodně, ale hodně moc posluchačů, tedy těch spokojených posluchačů, aby se ti dobře vysílalo. No a hlavně jsme rádi, že tě máme. Tak dneska doufám, že ten svůj den krásně a pohodově oslavíš. A my, Milánku, k narozeninám ti posíláme pivo láhvový. Ať žije Milan. Milan Krčil má dnes narozeniny. Milánku, užij si to a já se loučím. Těpic rokeři.

0: každé dobré společnosti poslouchej Rádio Hej.
1: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
2: Víte, co je to volatilita?
3: Nutkání chovat se jako vůl?
4: Jo, to je opak promiskuity.
3: To je, když někdo pořád volá?
5: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května, Liberec. Více na CryptoByte.cz.
6: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
7: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotel Hell. Připravili jsme druhý ročník svůj poctivých hulášů a pořádným rokem. Těch se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
9: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
10: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
11: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
12: Haló, kdo volá? To jste vy donesela, done? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
13: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Barlos při soukromé expedici za pralesními indiány. Jak je známo, měl Juan Barlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Barlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Barlosovi
14: Váš přítel.
12: Ano, a my mu musíme pomoct.
13: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
12: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
14: To bychom se měli nechat očkovat.
12: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Don Celadone, už týden jezdíme

0: jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
1: Nebojte se, perverézy, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si do něho mimo něho berete ty plesové šaty?
2: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
1: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Chuane perverézy, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne. Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
2: Donesela, done, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
1: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte v svůj vzkaz po zaznění bubnu.
0: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující tam donesela, done.
1: Počkejte, chlane perverézy. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. No, tomu nerozumím, tak půjdeme.
2: Počkejte, počkejte, já tomu rozumím. To jsme my, vědí o nás, chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem Perverezem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte do Nesela, do ne.
1: Vyndám si daleko hled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, ukůlu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak... A Hergot, furt je tak blízko.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo, poslouchejte Big Beat, to má smysl. Guten Tag, lieben Klausen Globen.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká roková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026. Buďte u toho s námi.

Okna hned. okna@hned.cz Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled.

Tak to byla kapela z Los Angeles, kterou založili a vedou kytarista Chris Impellitteri, který po kterém se ta kapela takhle jmenuje, zpěvák Rob Rock a baskytarista James Amelio Pulli. Kapela prodala po celém světě, představte si, 2 miliony alb. Pondělí je tady, svatava to slaví a pokud vás to zajímá, tak kromě toho, že je den zóny soumraku, jde také o první výročí značené turistické cesty. To jsou blbiny, že? Jo, a také začíná Los Bastardos a to by mělo být pro následující chvíle podstatné. Tak bez na poslech, dobrou náladu, skvělou hudbu a tak dále, a tak dále, a tak dále. A mimochodem mi volal kolega, nechtěl, abych ho jmenoval, že má rád svůj klid, abych se soustředil a vzal to za správný konec. Tak Martinovi Břuskovi velké díky, že mi dovolil že mi dolil čerstvé krve na rozdíl od pátečního nalévání a terorizování mé prostaty. No, aby se zne toto, jako víte vy co, pojďme na Skid Row a dobré odpoledne, krásný poslech a dobrou náladu všem.

0: Co pak to posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušní. Buďte slušní.
3: I četníci v Saint-Tropez poslouchají odpolední.

originální forma ze Brutus a jejich dlažební kostka. Tak pojďme hodit oko na výročí dne. A hle, polokulatiny, a to 85. slaví bývalý frontman The Animals Eric Burdon. V roce 1954 minulého století se tedy narodil Jaroslav Albert Kronek, kdysi hlas Krnu, dnes Allbandu. V roce 1972 John Lennon se zúčastní televizní show Dicka Cavetta a poprvé nahlas říká, že si myslí, že jeho telefon odposlouchává FBI, aby o něm nazhromáždila důkazy, které povedou k jeho vyhoštění. Jak se v průběhu let ukáže, John Lennon měl pravdu. Rok 1966, srdeční zástava se stává osudnou irskému novináři Billu Grahamovi. Říkám rok 66, nebyl to 96, teď si nejsem jistý. Objevil U2 a na jeho pohřeb se dostaví členové skupiny Clannad, U2, Hothouse Flowers a Kevin Friday. A rok 2014 umírá basák Ed Cagliardi z kapely Foreigner. A to mě evokuje k tomu, že skladbičku od kapely Foreigner jsem už dlouho nehrál. Konkrétně skladbičku Jukebox Hero. A právě v této chvíli 13 hodin 14 minutek jeden.

děti, přátelé Zeleného údolí a přítelkyně z domu smutku, pokud řeknu kysáci, že končí, tak nikdy nekončí. A onen ortodoxní žid v Jean Simmons, který o sobě prohlásil, že patří mezi 1% nejbohatších lidí na světě, taky je proslavený svými patenty, tak se teď nechal momentálně slyšet, že Kiss nahráli novou skladbu. V rozhovoru pro nějaký ten portál uvedl, že kapela je ve studiu a že čerstvě natočená píseň pochází z dílny Paula Stanleyho. Bližší podrobnosti ale neprozradil. Zpráva je překvapivá hlavně proto, že Kiss nevydali plnohodnotné studiové album od Monstru z roku 2012. Po ukončení velkého rozlučkového turné, to se jmenovalo End of the Road, se navíc zdálo, že nová hudba už nebude hlavním tématem budoucnosti kapely. Oni připravují totiž na rok 28 ten koncert Avataru a podobně, ale také se ví, že vlastně v podstatě není jasné, zda nová píseň vyjde jako samostatný single nebo jako součást Avatarového, nevím, čert ví, jak to bude s nimi, ale prostě to nebaví v tom důchodu a pokračuji. Já ovšem se vrátím do roku 1980, však pamětníci budou vědět, o jaké albumu jde. Maska, maska, maska. A skladbička Is The View.

0: Slyšíte, James a dřiněm se rodí, jo? To je neuvěřitelný výkon všem. Když vezmete polštinu jako takovou a zpívá to Čech, kterého mám momentálně na drátě. Dalibor Halamíček, zpěvák kapely Moravius, čau.
1: Ahojky, ahojky, zdravím všechny i v rádiu, tebe i v rádiu.
0: Ty prosluchej, řekni mi normálně, tebe rádia Česká nechtějí hrát, proto si naspíval polsky, aby ti hráli, nebo jak je to?
1: No, tak počkej, já budu mít ještě točit aj český song, který připravuju, ale toto jsem udělal hlavně pro polské rádia, víš?
0: No tak to mi napadlo, protože vím, že tam jsi velmi populární v Polsku, no.
1: Právě díky tomu vlastně, že to chtěli. A přímo jsem napsal i kytaristovi kapely Bajm, jestli to můžu udělat vůbec, jo. On mi napsal, že jo. A když to potom slyšel, tak říkal, že si sám svrknul do textilu, prý.
0: To bylo dobrý. A počkej, vokality bude dělat Beata Kozidrak?
1: No nevím, no tak možná, že jo?
0: Nemá vody zaputná.
1: Můžu ti říct, že Bajm vlastně dlouhou dobu nehrál. A představ si, my jsme ten song vydali, hraje se tam asi možná v 5 nebo 10 rádiích polských a představ si, nevím, jestli to je taky tím pádem, ale normálně Bajm se dal zpátky dohromady.
0: To je paráda, já od nich hraju písničku Nemá vody na pustyni, velmi rád, to byste si s Beatou mohli dát jako takový duet, ale to už je zase jiný šálek kávy. Co nového u Moraviusu, když tě mám na drátě?
1: No co nového Moravius, chystáme nové věci, teďko budeme mít, už máme připravený, už ho máme namíchání, nový song, další dva tam přidáváme, takže co nejdřív to bude, no a samozřejmě zveme vás na, teďko v červnu hrajeme, ale to asi můžou jenom ti, co jsou tady u polských hranic, v Jastřemě Zdruj, hrajeme v klubu a potom budeme hrát na festivalu Václavovická kotlina.
0: No tak jo, to je vlastně týden před mýma narozeninama a tam bylo i Metal Factory, tam budou, já se tam chystám jít, jo, podívat, ovšem to je ano. V blbém termínu a já mám, myslím, nějakou jinou obecní slavnost ve Stříteži, to znamená, že nevím, jestli to budu stíhat, já si zjistím.
1: No to je škoda, protože tam má být i Vysací zámek jako hlavní ten a já myslím, že to bude hodně dobrá pecka, sice jako pankáči s metalistama, ale tak ono to jde dohromady.
0: A my to uvidíme, jako, já se tam možná půjdu na after, jako potom posléze, dejme tomu, nebo něco se uvidí. Domluvíme se posléze, jo?
1: Jasně.
0: Dali, díky moc a měj se hezky, krásný den. Čau.
1: Taky, čau, ahoj.
0: Tak to byl Dalibor Halimíček, vůdčí osobnost kapely Moravius, která právě dohrála, no a třeba ho posléze nasadíme do hitparády. Kdo ví, snad jenom ty růže krepový. Tady ovšem už Velvet Queen.

Kdo ví, jak si povede zítra v hitparádě? Těžko říci. Minulý týden Greta Van Fleet sdílela záhadné video, které vedlo její následující domněnce, že se rozcházejí. Tato formace. Krátce poté jeden fanoušek našel stejně vágní stopu skrytou na webových stránkách jejich jako Greta Van Fleet, a která vyvolala další spekulace. Nyní oficiálně tato formace vyvrátila fámu o rozchodu sdílením nadšeného vzkazu a studiových záběrů, na kterých nahrávají novou píseň, která ještě samozřejmě nespatřila světlo světa, tak si dáme její starší klasiku, Built by Nations, a my hlavně, co se posuneme do další hodinky.

Chcete nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný

legendární Turbo a text Ladivostárka Hráč. Vlastně Richard Kebic, tchán kytaristiky, že to mi tajera, co si budem nalhávat. Jsou to věci mezi nebem a zemí, ale já jsem teď našel takový zajímavý článek a musím se přiznat, že dnešní děti jsou sice trochu jiní, než jsme byli my v jejich letech, ale někdy takové hry mohou zachránit i život. Alespoň tak bych to nazval, když jsem si přečetl zajímavý příběh z poblázněné Ameriky. Na dálnici v okrese Hancock, který leží na pobřeží amerického státu Mississippi, nebylo daleko k tragédii. Jel tam totiž školní autobus se zhruba 40 dětmi na palubě, když jeho řidička dostala astmatický záchvat a za volantem omdlela. Jako první si toho všiml 12-letý Jackson Casnave, jenž seděl přímo za řidičkou a uviděl, jak se trajektorie autobusu začíná stáčet. Okamžitě vyskočil a pokusil se volantem jízdu narovnat. Přitom také zakřičel, co se děje, a tak v zápěti přispěchali na pomoc i další žáčci místní nižší střední školy. Řidička se mezi tím na chvíli probrala a zvládla autobus téměř zastavit, ale když se začal znovu rozjíždět, musel zasáhnout další šesták Darius Clark. Ten šlápl na brzdu, přičemž všichni neměli daleko k pádu, ale vůz zůstal na místě. No řekněte, ještě štěstí, že to takto dopadlo, že mladí dneska umí víc, než jsme uměli my v jejich letech. Co se dá dělat? Taková je doba, takový je život a my už z toho samozřejmě nezměníme. S kapelou Blair určitě kupředu zpátky krok.

0: Robert Cummings alias Rob Zombie a rok 1998, album Hellbilly Deluxe a skladbička Dragula. To jste slyšeli. Víte, co má vlastně společného Room Size a Rob Zombie? No, lásku ke zvířatům. Room Size měl ve vousech vosy a on v těch svojich dredech má hnídy, jo, kdyby vás to zajímalo. Ale teď pojďme za novinkou.
1: Rádio Hej, hudební novinka. Hudební novinka.
0: Až mi skoro běhám ráz po zádech, ale je to prostě moje srdeční záležitost a to víte, že kapela Beatles byla, je a bude na nebezetí panenky Marie umět na místě prvním. No a Paul McCartney vydal novou píseň s názvem Home to Us, kterou nahrál s Ringo Starrem. A je to vůbec první pořádný duet obou Beatles. Je to z McCartneyho připravovaného alba, které vyjde 29. května. Podle samotného Paula byla skladba Home to Us napsána konkrétně pro Ringo Starra. McCartney nejprve pozval Ringa do studia, aby hrál na bicí k jinému materiálu, ale po projednání s producentem Andrew Wattem vznikla zcela nová píseň o výchově obou bývalých Beatles v dělnickém Liverpoolu. On Ringo k tomu měl nějaké poznámky, tak to nějak doplnil, Paul přišel pak na to, že by z toho mohli udělat duet a ten je právě nyní.

Arcadium, Arcadium, album, které prezentovala skladbička Snow v podání Red Hot Chili Peppers na Hit Radio. Odpolední rozmastat do 7 minutek po půl třetí odpoledne. Au, koho dáme teď? Alice Cooper bude s příchodem léta už na cestách a své turné zahájil v dubnu. Teď pokračují do května koncerty ve Spojených státech amerických a poté se Cooper v červnu vydá do Evropy. Dorazí uprostřed obrovského hudebního festivalu a plánuje ho plně využít k vystoupení mimo jiné na španělském Askena Rock Festiáku anebo norském Tons of Rocku a bude i u nás v Plzni čarovat jako Frankenstein.

jsou Judas Priest. A na tomto albu se také objevil i Glenn Tipton, který pak to všechno vzdal kvůli Parkinsonově chorobě, ale to už asi všechno víte. Žádná novinka. Spíš vám řeknu, že se Joy Elliott ozval během jednoho vystoupení v podcastu s jinak zpěvák Def Leppard, protože vlastně v podstatě Def Leppard byli stejně jako Judas Priest kategorizováni jako kapely nové vlny britského heavy metalu na přelomu tak těch 70. on spíš o začátkem 80. let. Řekl, že má problém s termínem heavy metal, protože ten, kdo neví, co je rock, si myslí, že Def Leppard je podle Elliotta heavy metalová kapela a to je blbost. Má dojem, že se všichni zbláznili. Doslova řekl, AC/DC jsou blues rocková kapela, no možná ze začátku budíš. UFO a Thin Lizzy nejsou taky heavy metal. Motorhead taky ne. Queen nikdy nebyla heavy metalová kapela, ale měli pár heavy písní díky Brianu Mayovi, říká Joy Elliott z Def Leppard. Pak pokračoval, že když si poslechnete jejich první LP z roku 79, je tam píseň s názvem Ride into the Sun, což je totální popová píseň. A pak tam je Get Your Rock Off, což je parádní rock. Pokud jsme my heavy metal, pak jsou Rolling Stones také, protože mají dvě kytary, basu, bicí a zpěváka. Je to hloupý termín, dodal Joe. Mám rád rock, ale než začnete škatulkovat, je to k ničemu. V Americe nás zařadili mezi hard and metalové kapely a to je k smíchu. A mě napadlo si říci v duchu, jestli ta skladbička, jsem ji neznal, jo, tu první skladbičku, o které on tvrdí, že je popová, a pak, že ta druhá je vyloženě rocková. Tak jak vypadá pop v podání Def Leppardu a zpěváka Joe Elliotta, uslyšíte právě nyní. Rok 1979. To bych vidět mohla zpívat i Britney Spears, že?

0: Baví nás to česky.
1: Hezky česky.
0: Rádio Hej.
2: Mendocino, Mendocino, volej u tě ládě i na nojího.

zbožní hlas Michala Kocába v této písničce v těch výškách. Tady už je Breakdance, Roll with the Punches. Máme 6 minut do konce této hodinky. Potkáme se příští.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte. 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů. Ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Jištědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.

by tam mělo být slyšet takové bouchnutí dveří. Podle producenta Jeffa Lina se jednalo o kovové protipožární dveře ve studiu, kde byla píseň nahrána. Mimochodem, když Elo, tak mě to tak nějak evokovalo k Leovi, ten půjde za chvilku, ale tahle ta skladbička Don't Break Me Down je z roku 1979. Asi pamatuju, že v 77. jsem poprvé sedl za škopky, když jsem viděl tátu hrát nějaké Unta Dunta, dělám něco takového, vysoký jalovec a podobně. No a když jsem přišel na Inter, tak jsem se vlastně tuhle písničku jako první naučil, protože mě fascinovali ty bíci. A přitom jsem netušil, samozřejmě víte, že to je skladba od kapely Elo, nebo Electric Light Orchestra, a nejvýše umístěný hit v jejich amerických hitparádách a v anglických a všude možně. Vlastně to byl druhý nejvyšší nastavený hit kapely, který se umístil na třetím místě. Jejich největším hitem byla úplně jiná skladbička, myslím, že se jmenovala, no to není podstatné, podstatné jsou ty bicí. Tam je bicí stopa, Didi, poslouchej a neruš, je ve skutečnosti smyčka písně On The Run. Smyčka se zpomalila, pak zrychlila. Mac vzpomínal, že Vivan neměl zájem zapojit se do jam sessionu, která pomohla píseň vytvořit, a tak se rozhodl použít bicí smyčku, no a Jeff Lynne ho požádal, aby změnil rychlost. No a po vytvoření se složila hudba na klavír a vlastně to byla skladba na poslední chvíli, nebo Jeff Lynne říkal, že měl pocit, že na albu není dost hlasitých písniček, a přitom tohle to bylo přesně podle něho to, co tam chybělo. Tak vidíte, jako historii má třeba taková písnička, která vás evokuje do dětství, ranných let, kdy jsem byl vysoký, štíhlý, kudrnatý, modrooký, já nemyslel jaký ještě, aby ve finále potom zůstal jako hobit připomínci Daniho Devita a Romana z Kamen Revival. No jen dál. Leoš, když za mnou někdo přijde na produkci a chce po mi zahrát skladbu Despacito, tak mu zahraju tuhle verzi. Tam tu sračku nemůžu ani cítit.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

tak při tom refrenu bych sem chtěl být. Normálně, teď to. Jsem dělal zpátky, nebojte se. Tam je tak krásná policistka, jo? V tom klipu. Samozřejmě s policií nemá moc společného. Yeah! A teď, vole, rozpálil bych taneční soupravu, pánevní rovněž. Bych to vyhodil, že by praskly všechny bedny ve vašich autácích. Jo, to mě strašně baví, ale už to šlo, tak co nic. A pojďme za kapelou Oasis. Dokument o reunionovém turné této formace v roce 25 dorazí do kin a na Disney Plus koncem tohoto roku. Film režírovali Dylan Southern a Will Lovelace a produkoval ho tvůrce seriálu Peaky Blinders Steven Knight. V současné době nemá název, ale očekává se, že do vybraných kin po celém světě dostane po omezenou dobu od 11. září. Poté bude k dispozici exkluzivně na Disney Plus v zahraničí a na Hulu a Disney Plus ve Spojených státech amerických, což není zahraničí, to je samostatná bojová jednotka, že jo. Podle tiskové zprávy dokument zahrnuje zkoušku, přístup do zákulisí a na pódium, stejně jako první společné rozhovory s Noelem a Liamem za více než 25 let. Reunionové turné Oasis v roce 25 bylo prvním společným živým vystoupením kapely od roku 2009, to asi víte, a druhým nejvýdělečnějším turným celého roku. No a my si je připomeneme, tyto bratříčky. Hodně chtěli napodobovat Beatles v začátku, já vím, já to, a už to už se psalo v 90.

Tak to byli Bohumínští Grok a Víc už mi neber. Jako já se musím jako stínový minister sportu vrátit k víkendu a samozřejmě k největšímu průšvihu v Kopané, jaký kdy nastal u nás, a to řádění slávistických fanoušků. To odporné chování některých jedinců má další dohru. Web Tribuny Sever, tedy skupiny skalních fanoušků fotbalové Slávie, po sobotním derby funguje přinejmenším zvláštně. Mač se Spartou se vedenou nedohrál kvůli vniknutí, to asi všechno víte, to nemá smysl rozebírat. No a Tribuna Sever se vyjádřila, že pondělí po obědě poskytovatel domény i za to do té doby lehce trestal. Web už je prý v provozu, leč s nejnovějším článkem z ledna. No a když se dívám na Facebook, tak tam řada slavistických fanoušků, také jeden z velkých fanoušků, slavný Kamil Emanuel Gott, také tam psal, se chtějí dopídit toho, proč, že prý to bylo zradikalizováno, že to bylo připravené a podobné. Já teda nevím, ty jejich prognozy mi nic neříkají, protože je to daleko. Ale vím jenom jednu věc, když se na ty obrázky dívám, tak to muselo být morbidní. Tady to se sportem nemělo nic společného, ale když se bavil v neděli s různými kluky, tak jsme se bavili na téma chory a douděra, že to mají už odpískané ve Slavii, že půjdou pryč, a oni říkali, tak půjdou do Baníku. Já říkám, Kristovanoho jenom tone. Ten chory je skutečně chory, jako jo, může být vynikající útočník, ale prostě jde na hřiště, tak mu přepne. Normálně vzadu má takové tlačítko, tady pod tady, jak je spodina lebeční, tam mu to někdo přepne a on jde na hřiště a je úplně mimo. To znamená, že oba dva vlastně reprezentanti si, tak říkají, zabouchli dveře asi na mistrovství světa, protože nedej bože, že ho tam postavíte, on se vyfauluje, vykartuje, půjde pryč, oslabí manšaft, jo, pak další jedno, dvě utkání bude stát a pak půjdeme stejně domů, takže zbytečně ho tam sebou tlačit a brát ho sebou. Já nevím, já si myslím, že to do fotbalu nepatřilo a tady je skladbička Bad Boy Boy, jak vymalovaná přímo k tomu randálu. Takže víte, zapomeneme na to a budeme se bavit fotbalem i nadále.

skladba končí a mě už, tak říkají, taky moc nechce, ale ještě chvilku zůstanu, poněvadž u nás je tady teď taková docela kosa, klendra jako hrom. A má být následující dny deštivo, zima a do toho mi napíše kámoš, který dorazil do Chorvatska, že je mu tam teplo, že je mu příjemně. Říkám, no a co, my si teplo můžeme udělat taky sami. Přímo teď.

Tomu bych mohl pustit v dolinách od ze Slovenska, no a každá země má nějaký takový podobný zajímavý song. My máme Vyser se na ten jalovec od Harleje. No nic, dobrý, v pohodě. Čtu tady na internetu zajímavé, nebudu číst články, to si přečtete sami, ale jak se plní americký sen v zemi neomezených možností, Američanka našla na půdě skoro 30 let staré vánoční dárky, které měla dostat v dětství. Tak se jí nakonec splnilo přání bez tak. A nebo tady jiný, že se Američan kupoval Lego, součástky nahrazoval těstovinami a požadoval vrácení peněz. Co čert nechtěl, přišel si na 100 tisíce. Bože můj, chrlaň nás od čeho zlého. Tady už já vás šám. A flash den jak vymalovaný. Maniak. No a Maniak rozhlasový vlastně končí, loučí se, protože

rokeři. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá aprobace, virtuózní kapela. 13.

Jste pondělní odpolední Radio Hej, s vámi Standa Čeněk. Tohle jen tak mimochodem byly All Time Live tady u nás dnes ve vysílání. A dobré a kvalitní muziky pro vás mám samozřejmě další velkou porci. Mám kvalitních songů na rozdávání, takže je budu dneska odpoledne rozdávat, to je úplně jasná věc. Dnes máme pondělí s datem 11. května, to pro případ, že byste se ještě dnes nestihli podívat do kalendáře, ale pochybuju o tom, svátek má Svatava, mimo jiné. Tak svatavám všechno nejlepší dnešním jmeninám. Vám ostatní pochopitelně parádní den, hezké odpoledne. My se za chvilku podíváme třeba na to, jaké počasí nás čeká ještě dnes a v noci. Pravděpodobně můžeme očekávat tu a tam nějakou bouřku nebo minimálně déšť, ale za chvilku si o tom řekneme víc. A co se muziky týká, tak Airborne už za chvilku, skvělá kapela, taky Stratovarius nebo Halloweeny pro vás mám. A to je jen začátek pro dnešek. Tak hezké odpoledne.

Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Ladíte a posloucháte pondělní rádio, hej, dnes je oblačno, zataženo a tohle počasí vydrží pravděpodobně ještě nějakou chvíli, čekejte tedy i dál zataženou oblohu. Přechodně i polojasno, na většině území se mohou objevit lokální bouřky, ojedinělé, dokonce i přívalové deště, tak s tím počítejte a bacha na to. Vár bude dál mírný jihozápadní až jižní vítr, přechodně rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu a místy, hlavně v bouřkách, samozřejmě může zesílit, a to až na 15 metrů za sekundu. Tolik informace o počasí a teď nás čeká devátá planeta. Posloucháte Rádio Hej?

0: Tuzemská Hard and Heavy partička, Traktor, ano, to jsou oni, to je právě tahle kapela, tak mimochodem letos slaví úctyhodných 25 let na hudební scéně. Vlastně při té příležitosti vydali taky jednu hudební novinku, ale hlavně tyhle oslavy kapela spojí s velkolepým výročním turné Best of 25 let, které zahrnuje tuším 18 open air festivalů po celé České republice. Celé to odstartuje 23. května v Českých Budějovicích a je nad slunce jasné, že se bude jednat o nezapomenutelnou show, jednu z největších v historii kapely. Tak pokud patříte k fanouškům téhle skvělé kapely, což předpokládám, tak věřím, že si tuhle příležitost a tyhle koncerty rozhodně nenecháte ujít. Teď další muzika na rádiu. Hej, hezké odpoledne.
1: Pane docente, tak už je to tady.
2: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
1: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
2: Přehrajte mi to ještě jednou.
3: Rock on air every.
2: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů.

Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičky.

0: i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hell Days 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
2: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
3: Bylo 17 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Full time, rock for you.
7: Radio Hey. Radio Hey.

tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou. Protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Radio Hey bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

Česká muzika na úvod další naší společné hodiny dnes odpoledne 12 minut po 17. To je aktuální a přesný čas. A tohle byly Markýz John a Město král. S vámi i dál Standa Čeněk a další muzika před námi pochopitelně Askin Alexandria. Už za chvilku taky Battle Beast tady budou. No a včera jste mohli slyšet květnové vydání našeho pořadu Playlist Music. V něm spoustu novinek a my si samozřejmě i dnes řekneme, co se chystá. Mám na mysli nové desky, na které se můžeme těšit. Minimálně jednu pro vás mám, která rozhodně stojí za to. A jednu z novinek, které jste včera mohli slyšet, tak si taky dneska odpoledne připomeneme. A bude toho pochopitelně mnohem víc. Hezké a parádní odpoledne přeju dál vám všem.

České hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hej rádio.

Tady je stále pondělní odpolední Rádio Hej, přesně minutu před 17:30 odpoledne. Takhle Mjaga až Dorp teď právě dohrála. Německá heavy metalová legenda UDO, tak ta chystá na začátek příštího roku opravdu výjimečné turné, přeloženo do češtiny trojité výroční turné. A pokud se ptáte, proč hned trojité, tak rád prozradím, přestože jsme o tom mluvili včera v Playlist Music. No, je to jednoduše proto, že kapela oslaví hned tři veliké milníky. Posuďte sami. 75. narozeniny frontmana Udo Dirkschneidera, pak 40 let existence samotné kapely, no a taky vydání svého jubilejního 20. alba. Ano, i to se chystá. A to na začátek příštího roku. Bude to tedy následovník úspěšné desky Touchdown. Začátek příštího roku, to je zatím ta nejpřesnější informace o termínu vydání, ale budeme to postupně upřesňovat samozřejmě. A je úplně jasné, že se můžeme těšit nejen na osvědčené hity, ale hlavně na zbrusu nový materiál, a to je pro mě samozřejmě velmi stěžejní a na to já se moc těším. No a další dobrou zprávou je, že UDO nevynechají během těch oslav ani Českou republiku a na začátku příštího roku v únoru zahrají taky v Ostravě a potom taky v brněnském Sonocentru. Tak já myslím, že to je docela dost dobrých zpráv najednou v jednom vstupu, a pokud tedy máte rádi poctivý německý heavy metal, tak jsem přesvědčen, že si tohle rozhodně nenecháte ujít.

0: Na rádiu Hej, teď Opala Royal, já myslím, že je ten správný čas, abychom se podívali, jak to aktuálně vypadá na našich silnicích. Myslím, že pokud jste právě teď za volantem, tak by vám tyhle informace mohly přijít vhod.
1: Dopravní expres. S komplikací počítejte na dálnici D1, kde se před Brnem vytvořila kolona kamionů v pravém jízdním pruhu mezi 223. až 190. kilometrem ve směru na Prahu. Levý jízdní pruh pro osobní vozidla jede pomalou rychlostí s občasným zastavením. Ten samý provoz je pak na konci dálnice D2 ve směru na Brno, kde kamiony zastavují okolo 14. kilometru. Na dálnici D55 dbejte zvýšené opatrnosti při projíždění kolem dopravní nehody na 60. kilometru ve směru na Zlín. Kolona se zde však netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.

0: Tohle byl na rádiu Hey Marty Friedman, mimochodem skladba, kterou jsme poprvé mohli slyšet vlastně touhle dobou před 2 lety, protože právě v té době přicházel tenhle virtuózní kytarista Marty Friedman, o tom je stále řeč, tak přišel s tímhle emotivním singlem, s touhle emotivní skladbou Death of Linder. Skladba byla druhou ochutnávkou z jeho solového alba, to se jmenovalo Drama, a překvapila mimo jiné i tím, že Marty Friedman vůbec poprvé na své solové nahrávce vsadil na výrazný vokál a o ten se v tomto případě postaral Chris Brooks s Like a Storm. Jinak to album nakonec vyšlo 17. května před 2 lety, to znamená, že brzy bude mít výročí, a nabídlo atmosférickou, emotivní a technicky brilantní jízdu, která jen potvrdila to, co už vlastně dávno víme. Proč je Marty Friedman dodnes považován za jednoho z nejvýraznějších kytaristů rockové a metalové scény. Konec konců, tahle skladba je toho důkazem, nebo byla toho důkazem, kterou jste právě slyšeli. 18 hodin, právě teď k tomu 1 minuta navíc, my se teď vydáme do Venezuely, protože nás čeká jí nekonečné radionovely, tedy Doña Mimoňa a Juan Perverés, a potom samozřejmě další muzika, tak hezké odpoledne s námi.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Doña Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Haló, kdo volá? To jste vy, Don Celadon? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
6: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi
7: SMS. Váš přítel.
5: Ano, a my mu musíme pomoct.
6: Tak, nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
5: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
7: To bychom se měli nechat očkovat.
5: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Don Celadon, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
8: Nebojte se, Perverézi, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si Doňo Mimoňo berete ty plesové šaty?
7: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
8: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane Perverés, vyndejte tamtamový slohník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
7: Done Celadone, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
8: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte v svůj vzkaz po zaznění bubnu.
5: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující.

0: Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, ukulu, varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak. A Hergot, furt je tak blízko.
1: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů.

0: Ladíte a posloucháte pondělní odpolední Rádio Hey, Bed of Roses. Tak tohle byla ale veliká klasika, překrásná balada. Vyšla nejprve na albu Keep the Faith v roce 1992 a pak jako single 11. ledna o rok později. A i po více než těch 30 letech patří mezi nejsilnější rockové balady 90. O tom snad nikdo nepochybuje. Skladbu napsal John Bon Jovi v hotelovém pokoji během turné. Představte si, když ho trápila pořádná kocovina a právě tehdejší nálada a únava se promítly do textu plného emocí, samoty i touhy po blízkosti. Výsledkem byla skladba, která spojila jemný klavír, výrazné kytary a nezáměnitelný Johnův vokál. Ta píseň se stala celosvětovým hitem, dostala se do první desítky amerického Billboard, taky uspěla v Kanadě, Velké Británii nebo v Německu. A zajímavý byl i videoklip k téhle skladbě, protože fanoušci ti si určitě vybaví záběry Richieho Sambory hrajícího na vrcholcích hor. Původně tam měl stát John Bon Jovi, ale ten režisérům řekl, že na vrcholu hory už jednou byl v Blaze of Glory a aby tam poslali Richieho. Tak proto vznikl tenhle videoklip ke skladbě, kterou jste právě teď slyšeli. Ale dost povídání na Radio Hey, teď další muzika, připraveny jsou Whitesnake třeba, nebo taky Ronnie Atkins. Tak dál přeju hezké odpoledne.
1: Hey rádio, hey rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hey rádio.

I takhle může hrát Radio Hey v pondělí odpoledne, tohle byly Yellow Card, s vámi i dál Standa Čeněk, i když to naše dnešní společné vysílání už se pomalu blíží ke konci. Já si ještě neodpustím jednu z hudebních novinek, však mě znáte, to jsem celý já, tak teď mi dovolte něco pro všechny milovníky pořádně ostrých kytar. Totiž řecký virtuos Gus J vydal nové album, Steel Barna se jmenuje, a my jsme o něm samozřejmě mluvili v pořadu Playlist Music. Tohle album vrací do hry čistokrevný heavy metal v té nejenergičtější podobě. A někdejší kytarista Ozzy Osbourne opět ukazuje, že technika není všechno. Důležité jsou hlavně silné melodie, dravé riffy a atmosféra. A co je taky zajímavé a možná lákadlo pro vás, na desce hostují taky třeba Doropesh, Matt Barlow nebo Ronnie Romero, takže o metalovou sílu rozhodně není nouze. A právě z téhle novinky, z tohohle alba si teď pustíme další ukázku. My jsme si jeden z těch songů hráli včera v Playlist Music. Samozřejmě pustím jiný single, abyste věděli, že tahle deska je opravdu plná skvělé muziky.

Ladíte rádio, hej, pondělí 11. května, ovšem naše dnešní odpolední vysílání už je u konce a mě to opět uteklo jako voda. Každopádně já se loučím pro dnešek, vy se mějte úplně parádně a báječně, samozřejmě přeju hezký start do nového pracovního týdne, doufám, že ten první den jste zvládli úplně nádherně a skvěle. Každopádně poslouchejte dál rádio, hej, poslouchejte dobrou muziku, to jsem chtěl říct, my se uslyšíme zase v pátek odpoledne a do té doby samozřejmě ahoj.

0: bylo 19 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast.
4: Je tolik hodin, kolik právě je. Na rádiu Hey si v pravidelném čase, který je vyhrazený dvouhodinovému speciálu Rokové démanty, dáme další porci klasického roku a old school heavy metalu. A začnu úplně novým singlem In the Stars, který avizuje již 25. studiové album Foreign Towns, které nahrála stále aktivní anglická legenda všech legend The Rolling Stones. Novou studiovku dali dohromady tři zbylí hudební veteráni valících se kamenů, tedy zpěvák Mick Jagger, kytarista Keith Richards a baskytarista Ronnie Wood, společně s dalšími hostujícími hudebníky a zpěváky, ze kterých zmíním jen toho nejzácnějšího hosta, kterým je Paul McCartney. Nová fošna Foreign Towns vyjde 10. července tohoto roku. Ladies and gentlemen, nestárnoucí kapela The Rolling Stones vám právě teď na vlnách vašeho oblíbeného rádia nabízí svůj aktuální singl s názvem In the Stars.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Také v následujících 60 minutách si budeme přehrávat klasický rock a starý dobrý heavy metal. A teď si připomeneme jednu anglickou legendární hardrockovou kapelu, která podobně jako The Rolling Stones anebo Judas Priest odmítá odejít do hudebního důchodu. Tou skupinou jsou Deep Purple, kteří pod producentským dohledem Boba Ezrina nahráli úplně novou studiovou desku, která má údajně velmi syrový zvuk a je prý nejtvrdším albem, které tito Angličané nahráli během posledních let. Z Brusu nová studiovka se natáčela pěkně po staru, tedy během společného hraní ve studiu. Ian Gillan si na této desce zejména cení toho, že má stejnou dynamiku a náboj jako klasické pecky Highway Star anebo Smoke on the Water. Sám k tomu podotknul. Je v tom ta radost z muziky, kterou jsme cítili mezi lety 1969 a 1973. No, jsem k těmto výrokům docela skeptický, protože podobných prohlášení už jsem slyšel tuny a nakonec se téměř vždy ukázalo, že to byly jen keci. Nová deska s názvem Splet s vykřičníkem by měla vyjít 3. července tohoto roku, necháme se tedy překvapit. Čekání na tuto již 24. studiovku kapely Deep Purple si zpříjemníme remixem jejich nejslavnější skladby popisující kouř nad vodou, tedy Smoke on the Water.

0: já.
1: Dnešní rokové démanty uzavřela titulní skladba Euthanasia, kterou jsem vybral ze stejně tak nazvaného šestého studiového LPčka americké thrash metalové kapely Megadeth. A to už je vše, o čem jsem chtěl v tomto neukecaném speciálu skecnout. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu!

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.

Odbyla 9. hodina večerní a začíná 133. díl gotické dvouhodinovky Dark Wave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Dnešní díl odstartujeme s dámskou gotickou partou Charlotte's Web. Přeji vám příjemný poslech.

A protože dnešní pořad bude hlavně postavený na čerstvé tvorbě, čeká nás teď hromada skladeb a alb, které jsou staré maximálně pár týdnů. Uslyšíte novinky od Horror Vacui, IMX nebo domácích Kifot a Ashen Decay. V Démantu připomeneme 64. narozeniny Davea Gahana, nejznámějšího jako hlas Depeche Mode. Z nových desek si pustíme ty od Laibach, Sleep of Mirrors, Deep Imagination a Starry Night nebo Auger nebo Huir. A v závěrečném party listu vás pozvu mimo jiné na koncerty Cherbow, Crippled Black Phoenix, Rose Garden Funeral Party, Noir Addiction nebo na první solové turné Samira Hausera k desce Pacient 0. Nejprve ale z Darkwave vyrazíme do Švédska. Barhus jsou nová trojice ze Sundsvallu, která klasický 80-kový gothic rock napájí darkwaveovou elektronikou, těžšími kytarami a hlubokým baritonem zpěváka Jimmyho Storsleta. Jejich aktuální single City of Fear je černobílou městskou dystopií o strachu, paranoji a světě, který si sám o sobě přestává věřit. Tato skladba se brzy objeví na desce Songs Under a Darknet Sky.

0: To byly italští Horror Vacui a jejich novinka Shadows Sanctuary. Kapela se v ní vrací k deathrockové ostrosti, ale zároveň pracuje s docela současným tématem. Temnota tu není jen póza, ale útočiště před světem, ve kterém je všechno příliš nasvícené, sledované a okamžitě spotřebované. Jinými slovy, i stín může být bezpečné místo. Stejnojmenou desku můžeme očekávat v polovině letních prázdnin. Teď přitvrdíme a posuneme se do Francie. Crystal System se po letech vracejí s albem Da Punch, které má být na konci června u vydavatelství Alpha Matrix. Bonnie No. 7 a nový basista Fi staví na výbušné srážce elektropunku, industrial metalu a neklidné elektroniky. V materiálech desce padají jména jako Front 242, The Prodigy nebo dokonce Gojira. A titulní skladba ukazuje, že tak úplně planá výhruška to není.
1: Zelinka a Tomáš Hojer v pořadu

Slovenští Kifot jsou zpátky s materiálem Artificial Territory, který navazuje a rozšiřuje svět loňské desky Lost Territory. Znovu se vrací do hry s tvrdou, strohou a technologicky chladnou podobou elektroindustrialu. Skladba, kterou jsme si pustili, se jmenuje Killing is a Routine s podtitulem Lost Hope a ukázala Kifot ve formě, která nepůsobí jen jako nostalgické cvičení, ale jako temná aktualizace staré školy IBM pro dobu umělé inteligence, únavy a společenské eroze. Z industriálních prostor se teď přesuneme do Norska. Gaté patří ke kapelám, které dokážou severský folklor přeložit do rockové a temně rituální řeči, aniž by z něj udělali muzeální exponát. Jejich paganský folk nemá daleko ke světu Vardruny nebo Heilung. Nový single Sun Singer je první ochutnávkou z chystané šesté desky a hostuje v něm právě Maria Franz z Heilung.

Papillon de Nuit a skladba The Pilgrim's Ark přinesli do dnešního novinkového proudu jiný odstín temnoty, méně klubový, více komorní, goticko-klasický a vikpravický. Skladba podle samotného projektu vychází z touhy přenést si dobré věci z dětství do dospělého života, jenže realita se mezi tím mění v cosi zmatenějšího a trošku děsivějšího. I proto se v ní křehkost postupně překlápí v tíživější zvukovou krajinu. Ukázka bude součástí debutového alba projektu, které dostane název Museta a vyjde už příští měsíc. Teď se vrátíme ke známým AMX. Chris Corner uzavírá období alb Fault Lines 1 a 2 dvojicí nových koncertních EPček. Ty dostanou název Unmask a remixová kolekce AMXed. Obě nahrávky se vracejí k méně známým verzím, B stranám a reinterpretacím skladeb z poslední tvůrčí etapy projektu. Z téhle kapitoly si pustíme skladbu Artificial Innocence v Unmask mixu.

domácí Ashen Decay a z Brusu nová skladba Chemical, kterou už brzy objevíme na připravovaném EP. Píseň prý pojednává o hledání snadného úniku před zodpovědností za vlastní neúspěchy. Jejich podařenou pražskou koncertní premiéru jsme si mohli vychutnat minulý měsíc a já osobně se už těším na další nášup. S skladbou Chemical jsme uzavřeli novinkový blok dnešního Darkwave a teď přichází Démant 133. dílu gotické dvouhodinovky na rádiu Hey. Věnujeme ho Daveu Kehenovi, který 9. května oslavil 64. narozeniny. Pro většinu posluchačů zůstane navždy především hlasem a tváří Depeche Mode, frontmanem, který dokázal skladbám Martina Gora dodat fyzickou přítomnost, drama, sexualitu i kazatelskou naléhavost. Jenže Kehenův příběh není jen příběhem Depeche Mode. Vedle slavné kapely vydal i podařené solové desky Paper Monsters a Hourglass a později několikrát spojil síly s projektem Soul Savers, kde jeho hlas dostal takový bluesovější, gospelovější a zranitelnější prostor. Také jako host si zaspíval ve skladbách kapel a projektu Mirror, Null and Void, Goldfrapp nebo Humanist. V Démantu si dnes nepustíme Depeche Mode, ale právě jednu z jeho solových skladeb z alba Hourglass z roku 2007 zazní single Kingdom. Dark Wave.

To byl Dave Gehen, Askar Buckingham, krátká solová připomínka muže, který dokázal v Depeche Mode i mimo ně proměnit temný pop v osobní drama. Ještě jednou všechno nejlepší k 64. narozeninám. A teď otevírám rubriku nových desek. Začneme rovnou jménem, které nikdy nenechá posluchače v úplném klidu. Laibach mají venku nový materiál a skladba Music už stihla mezi českými fanoušky vyvolat přesně ten typ debaty, který k téhle slovinské instituci patří. Je to geniální konceptuální tah nebo provokace, která už tentokrát přestřelila? Odpověď nechám na vás. Stejnojmenné album, reagující na přehlcení muzikou, je venku od 1. května a my si navíc budeme moci Laibach vychutnat 30. května v Pražském paláci na Akropolis. The key. The answer. The power. My life. Don't you know it? Don't you get it? I'm sure you do. Music is the food.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
6: Darkwave nám právě dohrála v Chicagu usazená parta Sleep of Mirrors, konkrétně titulní skladba Crown. Jejich stejnojmenné album vyšlo 8. května u amerického vydavatelství Negative Gain Productions a pohybuje se na průsečíku Darkwave, Elektra, Dark Techna a Industrial. V téhle podobě nejde o retro cvičení, ale spíš o hutný, klubově temný proud, ve kterém se melodie drží těsně pod hladinou rytmu. A teď se přesuneme k německému projektu Deep Imagination. Thorsten Sadler Mainz s ním kdysi vycházel z ambientní elektroniky, ale v posledních letech se stále výrazněji vrací k darkwave, gothic rocku a romanticky zastřené náladě. Nová deska Come to My Pretty Little Garden to jasně potvrzuje. Ostatně posuďte sami z klipovky The Story of a Braveheart.

0: a Starry Night a single Dry Shampoo X ukázali, že americká parta kolem Michaela Ghosta už nechce být jen temná za každou cenu. Nové EPčko Medications in Bloom pouští do jejich gothic roku více barev, devadesátkové alternativně rockové energie a léčivější nálady. Teď se ale přesuneme k desce, která dostala název The Old Arcade a patří britským Auger. Kylie Black se na ní vrací k tématu nostalgie, ztráty, loučení i možnosti znovu začít. Hudebně zůstává někde mezi darkwavem, elektronickým rockem, gotikou s výraznými refrény. Ve skladbě Too Soon se navíc objevuje hostující zpěvačka Bonnie Mavis. No a poslední informace k Auger, ti se chystají v listopadu vystoupit v rámci libereckého festivalu Sever Synfest podruhé v Česku.
1: Počkej do příští soboty večer, milý synu.

duo Weir a single Dreamers uzavřeli rubriku nových desek barcelonská dvojice Anna in the Head a David Solázo vydala EPčko States of Light, které zkoumá různé stavy mysli, v níž se světlo a tma mění v symboly emocí, odolnosti, proměny a uvolnění. Produkci, mix i mastering měl na starosti Maurizio Biagio, známý mimo jiné ze spolupráce s Boy Harsher nebo The Soft Moon, a myslím, že na výsledku je to slyšet. Teď už přichází ve 133. dílu Darkwave závěrečný party list. Během následujících dnů bude kam vyrazit? Třeba hned ve středu. 13. května se do pražské Meat Factory vrátí Čerbou, někdejší zásadní hlas Swans a dlouholetá experimentátorka temné hudby. Doprovodí Thor Harris, Joy von Spain, takže půjde o víc než běžný koncert, spíš o takový rituálně, audiovizuálně laděný set. Od Čerbou si teď pustíme z její čerstvé nové desky skladbu Choir and Night Fox.

Crippled Black Phoenix a Vampire Grave nás naladili na další koncertní pozvánku. Britský experimentální ensemble zahraje ve čtvrtek 14. května v pražském Rock Café, kde nabídne svou melancholickou směs post-rocku, progresivního rocku a psychedelie. Večer otevřou nizozemští space rockeři Temple Fang a my si zahráli ukázku z několik týdnů staré desky Skadu Helm. Rose Garden Funeral Party se v tento týden objeví v Česku hned třikrát ve čtvrtek 14. května v plzeňském divadle Pod lampou, v pátek 15. května v brněnském kabinetu Mus a v sobotu 16. května v bratislavském klubu Pink Veil. Dalaští gothic rockeři tím připomenou, že současná americká detroková a postpunková scéna má stále hodně silný tah. My si pustíme z jejich EPčka Once in a While z roku 2019 stejnojmenou skladbu.

italští noir addiction a Serve Me Some Crimes, připravované dlouhrající prvotiny, nabídly přesně to, co slibuje název: trochu neplechy, trochu chaosu a dark rock s industriální špínou. Skladba je podle kapely z Itálie spíš sarkastickým manifestem proti příliš uhlazenému životu než doslovnou kriminální výzvou. Noir Addiction čekají v Praze tento týden rovnou dva večery. Ve čtvrtek 14. května zahrají v Sub-Zero s domácími Jack the Hipper a o den později, 15. května, se představí v Chapeau Rouge, kde doplní Slava Bohu a Rest End. No a protože Party List umí i návraty ke klasikám, další pozvánka míří na Cargo Gallery na Smíchovské náplavce. V pátek 15. května tam vystoupí Four Imaginary Boys, evropský tribute band The Cure. Jako pozvánku si pustíme originál The Cure, a to zasněnou Pictures of You z desky Disintegration.

0: Dark Wave. Pavel Zelinka a Tomáš Hoyer v pořadu Dark Wave.
1: Hledal jsem slunce, našel jsem stín. Chtěl jsem uhasit čízeň jako pekvín. Hledal jsem štěstí.

Dnešní 133. díl Dark Wave se chýlí ke konci. Dohrál nám Samir Hauser a skladba Chaos z jeho solové desky Pacient 0. Po uzavření koncertní kapitoly Vanessy a po konci Bruna Ferrariho vyráží s albem na první solové turné. A nejbližší zastávky jsou právě tento týden v pátek 15. května v brněnském Art Baru a v sobotu 16. května v ostravském Baráku. Ještě slovem připomeneme další dvě taneční klubové pozvánky. Obě proběhnou v Brně v sobotu 16. května. První z nich je Clubbers Die Younger s pořadovým číslem 47, která proběhne ve Stregoboru. Zatímco na Flédě proběhne další pokračování party Alterno s podtitulem Far East. No a úplně závěrem jeden český návrat s výročním nádechem. Ocean stále slaví 40 let na scéně a 16. května míří do pivovarské hospody ve Vratislavicích. Nad ní jsou blízko Liberce. Jako předkapela vystoupí Manuel Mod, kteří připomenou skladby Depeche Mode. Dnešní 133. díl Darkwave tím pomalu končí. Playlist najdete jako vždy na našich obvyklých místech a pořad si můžete zpětně poslechnout také v podcastové sekci Rádia Hej. Novinky, archiv i další informace sledujte na facebookové stránce Darkwave on facebook.com/darkwaveonradio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka. Za týden se budu těšit znovu v pravidelný čas. Budu vám pouštět skladby od projektu, které se představí na letošním ročníku festivalu Wave Gothic Treffen. Teď už vám přeji klidnou noc a na závěr Oceán a vyznání, ovšem ve verzi z roku 2025.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

A Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové a zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Nevín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single. Tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povedená skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave.

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém metru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně rádi ladí. Schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme ten apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Mange a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedená. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

To bylo Killing Twilight a Harmony a New Wave na Core Music Radio, tak Radio Wave s muzikou 70. a 80. let všech možných stylů, tady New Wave, New Romantic, Synthpopu, taky postpunku a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

To byl klasik z tomu Alan Never Never Comes. Já jsem to trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takové věci se tady hrajeme a jsou tu kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale s Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel jako Depešáci, Duran Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si z ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Core Music Radio a Radio Hey.

Extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no, Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Color Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono je tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

0: I'm all shook up.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Byla jedna hodina po půlnoci.
3: Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...